Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiši, to jsem já, dobrý, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Macy, DJ Brian, DJ Flux. Už dneska od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: for another.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
2: Hudební novinka. Evropa 2.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo my.com/cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
9: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
10: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

týden. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ahoj děti, pražská Sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární gólman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.

0: Krásné dobré ráno, zdravím vás ze studia Evropy 2, doufám, že máte super sobotu a my máme pro vás zprávy.
1: Dobré ráno. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by obézním dětem mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Konkrétní podmínky stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv v zatím neukončeném správním řízení. Oproti roku 1991 je obézních dětí 4násobek, v roce 2024 jich bylo asi 12%. Přestavba areálu bývalé Vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci téměř dokončili hrubou stavbu a pracují na fasádě historické věže. V nejbližší době začnou instalovat rozvody sítí a poté upravovat interiéry. Instalace expozice by měla začít koncem letošního roku, otevření je pak v plánu na podzim 2027. Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. V neděli se pak Česko v Jihlavě utká s Dánskem.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu hlásí dálnice D8 ve směru na Prahu. Na 68,5 kilometru narazila dodávka do svodidel. Na D10 dejte pozor na trase Praha Turnov, konkrétně na 5. kilometru, kde je hlášena sražená srna.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně počítejte s velkou oblačností a také dešťovými přeháňkami. Na severovýchodě to můžou být četnější srážky. V průběhu dne pak bude spíše polojasno až oblačno. Srážky pak ustanou během odpoledne a pak hlavně na večer. Dnešní nejvyšší teploty očekáváme většinou v rozmezí od 19 do 23 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo právě teď přebírá Katka Hašková. Ano, je to tak, já jsem připravená a řeknu vám třeba, co se právě teď děje v New Yorku. Je to velký, strašně bych tam chtěla být, ale jsem tady a to je taky super. Evropa 2.

0: Tak to byli Krištof a Dominik Aláďa, zajímavé spojení a jejich novinka. No ale my se jdeme podívat na to, proč je New York vzhůru nohama, a to vám tady teď na Evropě 2 řeknu. Pokud jste sportovní fanoušci, tak asi nemusím říkat vůbec nic, a pokud fandíte basketu, tak si říkáte, no to jsme rádi, že o tom mluvíš. Samozřejmě řeknu vám detaily, protože v New Yorku a také v San Antoniu se hraje finálová série o vítězství v NBA, tedy nejvyšší basketbalové soutěži. Ve finále jsou tedy Knicks a taky Spurs, to jsou takové ty, ne podkovy, ale... Nosí se to na botách a cinká to. No kromě tady milých Spurs to taky nosí v kroji na šariši, ale to je jiná věc. Každopádně já samozřejmě fandím Knicks. No a v New Yorku jsou úplně z toho na větvi, protože kdyby Knicks vyhráli, a mají tomu fakt blízko, protože vedou sérii 3-1, tak by ukončili desítky let trvající prostě zmar, jo. Poslední titul získali v roce 73. Naposled ve finále byli v roce 99, což je strašně dlouhých 27 let. Jo, ty generace fanoušků prostě vyrostly, zestárly, zešedivěly, někteří umřeli. Jo, a teď jsme jeden jediný zápas od toho mistrovského prstenu. No a samozřejmě nebyli by to New York Knicks, aby to nebylo dramatické, protože ten poslední zápas, ten byl úplně nervy drásající. Oni prohrávali o 29 bodů. Bookmakers je naprosto odepsali, protože jako, co chcete dělat s prohrou 21 bodů, když ve vedlejším týmu útočí a fauluje Wembanyama, takový... francouzský výrostek, velmi vysoký. No a oni to normálně otočili a vyhráli v poslední 1,2 sekundy před koncem. Jo, jeden z těch hráčů to tam normálně dopíchl takovým jako prstíčkem. Vlastně ta jeho póza vypadala jak socha svobody, takže už teďka vznikají nejrůznější koláže a návrhy na to, že by se měla vlastně socha svobody vyměnit za tady toho OGho. No, takže... Je to 3-1 a celebritám taky z toho úplně hráblo, protože Knicks mají samozřejmě spoustu slavných fanoušků od Timothého Chalamého přes Taylor Swift, která tam skákala jak malá holka v první řadě, by tam Ben Stiller, Spike Lee, Chris Rock nebo A$AP Rocky. Ben Stiller po tom obratu dokonce napsal, že to byl nejšílenější comeback, jaký kdy viděl. Jo. No tak vidíte, takže i když vás někdo odepíše a prohráváte o 29 bodů, vůbec nic to nemusí znamenat a vy to můžete všechno vyhrát. Pokud byste chtěli Knicks Starter Pack, respektive Knicks Fan Starter Pack, tak potřebujete trauma z 90. let, nenávist k Pacers, víru v Brunsona, nevím teda víru v Harta, ale to je o osobních preferencích, a taky permanentní strach, že se něco pokazí. Ale pokud Knicks titul opravdu získají, ukončí 53 let čekání, což je jedna z nejdelších mistrovských pauz mezi velkými americkými sporty. Proto teď New Yorku působí každá výhra trochu jako státní svátek. New York je prostě totálně modro-oranžový, všechno svítí modro-oranžově. Jako, neříkám, že bych neletěla, no. Ale samozřejmě, někdo musí taky být tady na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2.
5: Love before you.
6: We are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
7: Evropa 2.
8: Teď se fotím já.
9: Řekni Epet.
10: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
9: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
10: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
11: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když hraju Monopoly, ovlivňuju aktuální světovou ekonomiku.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D10 u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu komplikuje provoz porouchané auto odstavené na 16. kilometru. V místě počítejte se zdržením. A problémy řeší řidiči u na D1 u Humpolce ve směru na Prahu na 85. kilometru. Stojí porouchaný nákladní vůz a provoz tam zpomaluje. A omezení je také v Praze na jižní spojce, kde porouchaná dodávka zablokovala pravý jízdní pruh. Průjezd místem je pomalejší než obvykle. Ať už jedete kamkoliv, tak šťastnou cestu. Tohle je Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Bráza Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 13. června, máme sobotu a jak se říká, když nevíš co, tak tam dej koťátko. Já jsem věděla co, ale hlavně o tomhle příběhu by se mluvit mělo, protože je krásný a roztomilý. Představte si, že 13-letý Darius Brown z New Jersey dostal nápad. A všiml si, že v útulcích čeká spousta psů na nový domov, protože prostě lidi na fotkách si jich nevšimnou, tak jim začal šít barevné motýlky. A ono to fungovalo. Najednou psíci na adopčních fotografiích víc vynikly, lidé se u nich zastavovali a řada z nich našla nový domov. Darius odhaduje, že pomohl více než 100 zvířat najít rodinu. A teď přichází část, která je ještě zajímavější. Darius se šít naučil vlastně kvůli sobě, protože jako malý měl potíže zemnou motorikou a práce s látkou a šicím strojem mu pomáhala rozvíjet koordinaci. Z toho koníčku se pak stal projekt, který pomohl stovkám zvířat. No, impulzem byly hurikány Harvey a Irma v roce 2017 a on tam viděl reportáže o přeplněných útulcích plných zvířat, která přišla o domov, a tak přemýšlel, jak by jim pomohl. Peníze neměl, za to měl šicí stroj, a tak vznikl tady ten projekt Bo and Po. No, takže vemte si, já nevím, no, tak já jsem ve 13. a tak jako knoflík jsem asi umít přišila, ale že bych šila motýlky pejskům, tak to ne. A nejhezčí na tom je i ta marketingová lekce. On nezměnil psy, on nezměnil útulky, on vlastně změnil jenom ten první dojem. A možná to je k zamyšlení, že někdy opravdu stačí malý detail, aby si někdo všiml toho, co tam bylo celou dobu. No a jestli vám ten příběh přijde až moc hezký, tak já vám dám ještě jednu tečku na závěr, protože on za svou práci dostal i pochvalný dopis od bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Takže pokud budete mít pocit, že sami nic nezmůžete, že jeden člověk nic nezmůže, tak si připomeňte kluka, který začal šít motýlky pro psy a tím jim změnil život. No, já nevím, jak vy, já mám normálně husí kůži a radost a dobrý pocit z toho, že ten svět není tak špatný. A rozhodně není tak špatný s hudbou Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
3: Od režiséra Guye Ritchieho přichází do kin akční thriller Šedá zóna, odehrávající se v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Ritchie zůstal věrný svému rukopisu, když opět namixoval luxusní koktejl plný napětí a humoru s příchutí lehce cynického pohledu na svět moci a peněz.
4: Framework between the moral and the immoral. The black.
3: Příběh filmu sleduje dva specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně legálnosti. Jejich nejnovější misí je zajištění bezpečné únikové cesty pro vysoce postavenou vyjednavačku.
4: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
3: Trio se záhy velmi rychle ocitá ve hře o ukradené miliardy dolarů a musí vymanévrovat ze sítě, kterou na ně nastražili bohatí a nebezpeční zločinci.
6: I just told you. It's Silk.
3: Guy Ritchie rozjel prostřednictvím Henryho Cavilla, Jakea Gyllenhaala a Aisy Gonzalez riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití, kde každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
7: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Snímek Šedá zóna je premiérově v kinech.
7: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel. Lick every step. 3, 2.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ahoj děti, pražská Sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární golman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je, a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.
8: Evropa 2.

0: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

0: 8 hodin, Evropa 2 je stále s vámi a právě teď jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno. V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu. Ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánovaná od 21. do 25. června. Fotbalové mistrovství světa, které ve čtvrtek zahájil duel Mexika s Jihoafrickou republikou, bude největším biznesem v dějinách světového sportu. Šampionát podle údajů FIFA vynese organizaci v přepočtu 240 miliard korun. Informuje o tom server novinky.cz.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Odstavené nákladní vozidlo je na dálnici D1 na 85. kilometru ve směru na Prahu. Očekávejte omezení na D6, uzavřeno je to mezi 25. a 16. kilometrem na trase Karlovy Vary Praha, pracuje se tady. A odstavená dodávka na krajnici je na dálnici D11 na trase Jaroměř Praha na 54. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Stále převládá většinou velká oblačnost, místy s deštěm či přehnutím.

0: zmrzlinkami, v průběhu dne pak bude polojasno až oblačno, četnější srážky očekáváme na severovýchodě, k večeru pak srážky ustanou a místy se vyjasní. Na teploměrech naměříme většinou od 19 do 23 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte v ROPu 2 a 2 minuty po 8. Pokračuje Katka Hašková.
1: No a vy se můžete těšit na to, že se budeme bavit o věcech, které byly vynalezeny úplně pro jiný účel a z jiného důvodu. Hm? Evropa 2.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2, půjdeme v takovém pohodovém rytmu a podíváme se na některé věci, které byly vynalezeny úplně pro jiný účel, než jaký mu dneska přisuzujeme. Jdeme na to, třeba kukuřičné lupinky byly vynalezeny s cílem potlačit sexuální touhu a hříšné myšlenky. Takhle, vysvětlení k tomu nemám, ale říkám si, jako jak se to děje. Jakože člověk má chuť na sex, podívá se na kukuřičné lupinky a řekne, ne, dnes ne. Řetězová pila byla původně vynalezena jako lékařský nástroj pro usnadnění komplikovaného porodu. Tak tohle zní opravdu děsivě, protože když se řekne motorová pila, tak mě se vybaví akorát texaský masakr motorovou pilou a nějak mi tam ten porod úplně nezapadá, i když jako porod může být taky pěkný masakr. Bublinková folie měla původně sloužit jako elastická tapeta na zeď. No a tak to jde pořád, ne? Když nechcete třeba odřít vozeď, tak si tam můžete dát tu folii. A eskalátory byly původně patentovány a provozovány jako zábavní atrakce. Zmrzlinové kurnouty byly vynalezeny v roce 1904, když prodejci došli misky. To je skvělý. Mě to trošku připomíná jednoho mého bývalého spolužáka, kterému se nechtělo prát a žehlit košile, tak si kupoval pořád nový. Pivo se původně vařilo jako bezpečnější alternativa ke kontaminované pitné vodě. No tak záleží, jaký pivo, že jo? Já myslím, že některá piva jsou taky poměrně kontaminovaná. No a poslední, kde vám řeknu ten původ nebo důvod, je kečup, který nebyl původně vytvořen jako dochucovadlo. Jeho kořeny sahají k fermentované rybí omáčce zvané ketchup. Která se před staletími používala v jihovýchodní Asii. Když se recept dostal do Evropy, vyvinul se do různých verzí, vyráběných z ingrediencí, jako jsou třeba houby, vlašské ořechy, sardele. A to dlouho předtím, než se součástí směsi stala rajčata. Jo, a řekli byste si, že to je základ, že jo? Ve 30. letech 19. století americký lékař dr. John Cook Bennett propagoval rajčatový kečup jako lék a tvrdil, že dokáže léčit neduhy jako zažívací potíže, průjem a žloutenku. Taková zajímavá kombinace nemocí. Na základě myšlenky, že kečup má silné zdravotní přínosy, dokonce prodával koncentrované rajčatové pilulky. Ačkoliv tady ta lékařská tvrzení byla nakonec vyvrácena, kečup se místo léku na předpis stal jedním z nejpopulárnějších dochucovadel na světě. Tam mě jenom napadá myšlenka, jak se říká, že rajčata se tam dostaly až později. Jak je pravda, že když se podíváte na složení některých kečupů, tak tam se rajčata taky dostávají až později. Ale tím samozřejmě nechci hejtit kečupy, tohle byla jenom taková zábavná sonda do vzniku nejrůznějších potravin a věcí. Doufám, že vás to pobavilo. Dneska můžete machrovat, protože i od toho je tady Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Aby ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
12: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
13: Žádná kouzla?
12: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na silnici 35 mezi Svitavami a Litomyšlí v okolí Janova a trošku musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky výjíždějící ze stavby dálnice D35. A na silnici 17 mezi Zámrskem a Vraclaví na Orlicko-Ústecku se ta vozidla pohybují rovněž. A pak tady ještě máme zprávu, havarovalo osobní auto na Svitavsku u Bílé nad Svitavou. Takže hlavně opatrně. Šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Bílý Rexa.

Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Two Choice a Jakub Ondra, Reasons to Love You na Evropě 2. Jinak máme 13. června, to je polovina června, za chvíli jsou tady prázdniny, venkovní teploty tomu sice neodpovídají, ale já pevně věřím, že se to změní. Aspoň Zuzka to slíbila.
1: Jo, slibuju to stále.
0: Mně se líbilo, jak si na mě vykulila překvapeně ty oči, no. Jo, ale já vám něco řeknu, nevěřte zprávařkám, ale oni taky neví, že jo.
1: Hele, ale my se aspoň tváříme jim, jakože jo.
0: Každopádně, já vám povím, kde určitě bude lepší počasí než tady u nás, nebo určitě. No, taky to nemusí být pravidlo, ale je tam jistá pravděpodobnost. Samozřejmě asi vám napověděla hudba Poveri, Sara Perketiamo, takže se podíváme do Itálie a podíváme se na to, jak ze sebe nedělat burana. Jinými slovy, jak neprozradit na první pohled, že jste turista a navíc, že jste nevzdělaný turista, protože že jste turista asi poznají, protože pokud neumíte plně italsky, tak budete těžko předstírat, že jste místní. Ale jak se tedy chovat? Nedávejte si kapučino po obědě, protože pro většinu Italů je kapučino ke snídani a jakmile do kávy dáte mlíko, tak prostě jste, no, nechci říct za Čecha, ale prostě takhle se to tam nedělá. Já jsem si jednou takhle o půlnoci v baru objednala kafe latte, respektive já jsem si myslela, že jsem si objednala kafe latte, já jsem bohužel řekla jenom latte, protože tady si kafe latte objednáváme jako latte a nikdy se na mě nedívalo tolik lidí, jako když mi o půlnoci v italském baru přinesli teplé mlíko. Doporučuji vyzkoušet. Neřešte špagety nožem, pokud chcete v Itálii splynout davem, tak špagety se jí zásadně vidličkou a dokonce se ani nenabírá na lžíci, tak jak jsme zvyklí ze školních jídelen a českých italských restaurací. Pak také nekrmte holuby v Benátkách, tam ten důvod je vysoký a sice, teda důvod je prostý, vysoká pokuta. A důvod je jednoduchý, protože ti holuby poškozují historické památky, no a město se snaží omezit jejich počet. Taky si neobjednávejte pizzu s ananasem, proč? Protože je hnusná. Ne, dobře, každý se sáhněte do svědomí, co jíte, ale prostě ananasová pizza se v italských restauracích nejí. Pizza je národní dědictví a prostě Havaj do Itálie nepatří. Chléb není předkrm, chléb se používá na zakusování nebo třeba vytření omáčky z talíře. Jo, není určený k tomu, abyste ho snědli před jídlem. Taky nechoďte na večeři příliš brzy, protože Italové večeří později a vám se pak může stát, že třeba bude zavřeno a to je vždycky nepříjemné. A taky nesypte automaticky parmezán na všechno. Ne na každé těstoviny nebo na každou pastu patří parmezán a obzvláště na ty, kde se objevují ryby nebo mořské plody a nebo smetana, tak tam parmezán rozhodně nepatří. No ale ty dva bonusy, které naopak dělat můžete. Třeba v Římě si můžete natočit vodu z historické fontánky, je pitná, kvalitní, zdarma a lidi místní si tam běžně doplňují do lahve během dne. No a pokud byste chtěli z fontánky něco lepšího, než je voda, tak je tady takový tip. V oblasti Abruzzo se nachází vinná fontána. Vznikla pro poutníky na trase Camino di San Tommaso, no a to je červené víno. Z ní teče zdarma po celý rok. A pokud si říkáte, to je vtip? Ne, není. Takže až půjdete do Itálie, tak neřešte špagety, nekrmte holuby, kapučíno jenom ráno. No a zbytek energie můžete věnovat hledání fontánky s vínem. Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ahoj děti, pražská Sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární gólman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Máme přesně 9 hodin, krásné dobré dopoledne, 13. června a zprávy jsou tady. Dobré ráno. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měli místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Uvedl, že bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku. Z italských Benátek se budou moci turisté ode dneška dostat na chorvatský ostrov Lošiny hydroplánem, informovala o tom agentura APA. Tento projekt ale podle ní bude primárně zaměřen na luxusní cestovní ruch. Let pro dva cestující totiž bude stát kolem 3000 eur. I tak už nyní poptávka převyšuje nabídku. Tenistku Barboru Krejčíkovou dnes čeká na travnatém turnaji v Hertogenboši boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka, která plní roli nasazené osmičky, se utká s Polkou Magdou Lineteovou. Jiří Lehečka bude hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista teprve dozví.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na D2 pozor na kolonu od 11. kilometru na trase Brno-Lanžhot, v Budyni nad Ohří na Litoměřicku, opatrně na Mírovém náměstí, kde se srazila dvě osobní vozidla, a na Litoměřicku pozor ještě v Třebívlicích, v Masarykově ulici, i v tomto případě se srazily dva vozy.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Prozatím převládá velká oblačnost, postupně bude polojasno až oblačno a na severovýchodě se objeví přehánky, k večeru srážky ustanou. Na teploměrech naměříme většinou od 19 do 23 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 2 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková. To byly zprávy od Zuzky Kozákové, no a my jedeme dál. Bude tady třeba Linkin Park, Thomas Robin, Post Malone a samozřejmě taky víkendový hudební šrapnel.
1: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Některé písničky se proslaví díky rádiím, jiné díky filmu a pak jsou to takové, které se proslaví třeba díky seriálu. A další skladba je přesně ten případ. Na začátku tisíciletí ji slyšeli miliony lidí po celém světě, ne proto, že by obsadila první příčky hitparád, ale proto, že zněla v úvodních titulcích jednoho z nejúspěšnějších seriálů své doby. Ten seriál se jmenuje Smallville a ta písnička se proslavila jako úvodní znělka. Seriál vypráví o dospívání Supermana před tím, než se stal Supermanem. No a miliony lidí ty skladbu znali, aniž by tušili, kdo ji naspíval. Což je na jednu stranu výhoda, na druhou nevýhoda. Je super, že se vám proslaví písnička, ale pak je trošku takové jako prokletí, když vlastně nikdo pořádně neví, kdo to byl. Ale dávám nápověď ke kapele, pokud ještě nevíte. Pocházeli z Alabamy, což je na alternativní rock takové docela netypické místo. Když byli ještě teenageři, všimla si jich kapela Radiohead a vzala je na turné jako před kapelu. A no, tak už asi víte, že se jedná o kapelu Remy Zero. A i když ta kapela nikdy nepatřila mezi největší hvězdy své generace, tak tady ta skladba jí zajistila nesmrtelnost. No a dodnes ji spousta lidí pozná během prvních pár vteřin. Remy Zero a Save Me.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: Ano.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: slevu až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouškám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
9: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
5: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ. Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když vyřizuju své daně, pošlu jen čistý formulář a přiložím jen svou fotku. Ještě nikdy jsem daně platit nemusel.

0: věc, kde to stojí.
1: Na silnici u Hrabině na Opavsku leží v jízdním pruhu deska. Překážka je na trase mezi Opavou a Českým Těšínem a řidiči by tady měli počítat s omezením. Na Brněnsku řeší policie dvě události u Němčiček. Leží na vozovce sražená srna a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. V mokré Horákově se pak srazil osobní vůz s cyklistou. Policie nehodu vyšetřuje a doprava místem projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 3 u Bystřice na Benešovsku havarovalo osobní auto. Nehoda omezuje provoz a řidiči musí zpomalit. A další nehoda komplikuje dopravu také na silnici číslo 9 u Nového Boru na Českolipsku. Osobní vůz tam narazil do dopravního značení a částečně překáží v provozu. Tak šťastnou cestu, hlavně opatrně, ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Činasky selhání u nás na Evropě 2, ale teď se pojďme podívat do Mexika. Asi víte, kam tím mířím. Fotbal je totiž nejpopulárnější sport světa, možná právě proto, že k němu vlastně skoro nic nepotřebujete. Hraje se na plážích v Brazílii, v afrických vesnicích, na sídlištích v Evropě i na školních dvorech v Ázii. Prostě stačí míč, ale na pořádný fotbalový zážitek se hodí něco navíc. No a vy se můžete zapojit do naší skvělé webové soutěže. Odpovědět na jednoduchou otázku, no a vyhrát televizor s technologií Micro RGB nebo přenosný projektor The Freestyle od Samsungu. No, fotbalový svátek si na nich užijete v precizním rozlišení s dokonalými barvami a dechberoucími detaily. Soutěž jde do 21. června, no a vy můžete mít atmosféru světového šampionátu úplně jako doma. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. This song
2: changed my life. Příběh filmu Srdcovka se odehrává v Irsku a na mezinárodním filmovém festivalu v Dublinu si rovnou odbil světovou premiéru. Srdcovka je hudební komedie režiséra Johna Carneyho, který prorazil s filmem Once oceněným Oscarem za píseň Falling Slowly.
3: Can I make a suggestion?
4: Where do you go, like? Never gonna run if you don't.
2: So good. V Carneyho novince Srdcovka se v roli Ricka objeví Paul Rudd, Dannyho si zahrál Nick Jonas. Rick se živí jako svatební zpěvák, jenž nikdy neprorazil. Naproti tomu Danny si slávu zažil a jeho hvězda teď pomalu, ale jistě vyhasíná. Ti dva na sebe natrefí během společného vystoupení a následného nočního jamování. Během nějž dojde i na jednu z Rickových rozpracovaných písní.
3: And you are too good for that wedding band.
2: O pár měsíců později s ní Danny ovládne hitparády.
5: You don't recognize it?
6: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
2: Rick se proto rozhodne nezůstat stranou a vydá se na cestu za spravedlností. V komediálním souboji o uznání a autorská práva, ale riskuje to nejcennější a tím je vztah s rodinou a přáteli.
3: That's my song.
5: I wrote it. Do you think it is easy?
2: Hudební film Srdcovka je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: aplikaci NFC Tron.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Ahoj děti, pražská Sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární golman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je, a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.
2: Maximum muziky. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.

0: Chuck Demane, bylo 10 hodin, vy stále ladíte Evropu 2 a je tady Zuzka Kozáková a zprávy. Dobré dopoledne. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by obézním dětem mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Konkrétní podmínky stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv v zatím neukončeném správním řízení. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Přestavba areálu bývalé Vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci téměř dokončili hrubou stavbu a pracují na fasádě historické věže. V nejbližší době začnou instalovat rozvody sítí a poté upravovat interiéry. Instalace expozice by měla začít koncem letošního roku. Otevření je v plánu na podzim 2027. Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem utkání byl univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů. V neděli se Česko v Jihlavě utká s Dánskem.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Odstavené vozidlo je hlášeno na D5 ve směru na Plzeň na 17. kilometru, na Uhersko-Hradišku opatrně v Bojkovicích, v Komenského ulici, tady se srazily dva vozy a na Brněnskou pozor v obci Rajhrad v Masarykově ulici, tady bouralo nákladní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je převážně polojasno až oblačno, na severovýchodě se mohou objevit přehánky, které pak ustanou ve večerních hodinách. Na teploměrech v průběhu dne naměříme od 19 do 23 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 2 minuty po 10. pokračuje Katka Hašková. A my jdeme do poslední hodinky spolu s Duou Lipou nebo třeba Klinem a Sofianem Medžmedžem a taky vám řeknu, proč byste neměli ignorovat rybí kůži.
1: Evropa 2.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2, to byl Michal Šulte a my se teď podíváme na tu rybu, jak jsem vám slíbila. Protože já mám hrozně ráda dobré zprávy ze světa a převážně ty, které pomáhají lidem. A tady ta zpráva, kterou mám, tak pomáhá lidem s popáleninami. Protože brazilští lékaři už někdy od roku 2017 zkoumají a používají sterilizovanou kůži nilské tilápie na léčbu popálenin. A jako není to jako samozřejmě tak, že by tu rybu vám přišili na kůži. Ta kůže se speciálně čistí, sterilizuje a zpracovává na biologický kryt rány. No a říkáte si, proč zrovna tilápie, proč ne kapr? Tak protože kůže tilápie obsahuje hodně kolagenu typu 1 a strukturou ku podivu připomíná lidskou kůži. Dobře přilne k ráně a chrání během hojení. Navíc pacienti prý měli méně bolestí, potřebovali méně převazů, rány se hojily rychle a léčba byla levnější. A dokonce je tam i údaj z klinické studie, že uvádí snížení průměrných nákladů na léčbu o 42,1%. Je to velice přesné číslo. A pokud k tomu přidáte méně bolesti a vyšší úspěšnost léčby popálenin, tak já zvedám oba palce. Gratuluju do Brazílie a pro více dobrých zpráv poslouchejte Evropu 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take
3: you. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Poslouchej Evropu 2.
1: Evropa 2.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
10: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
11: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
12: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když je člověk v nebezpečí, přijde ho zachránit anděl strážný. Když je v nebezpečí anděl, přicházím já.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Praze dnes dopoledne ovlivní dopravu kolona motorkářů v rámci akce Beneficial Ride. Policie bude trasu průběžně usměrňovat a krátkodobá omezení mohou potkat řidiče zejména v severní části metropole a na městském okruhu. Na brněnskou umění nastojí na vozovce porouchané nákladní vozidlo, provoz je omezený a řidiči musí počítat se zdržením. V Příbrami v ulici Žežická se srazila dvě osobní auta, nehoda částečně blokuje provoz a na místě zasahuje policie. A komplikace hlásí také okolí Skaličky na Přerovsku. Osobní auto tam vyjelo mimo vozovku a narazilo do oplocení domu. Na místě pracují složky integrovaného záchranného systému, tak šťastnou cestu hlavně bez nehod a s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Damiano Day.

0: Damiano Davide, First Time na Evropě 2. A já už tady vedle sebe mám mého milého, drahého kolegu Kubu Štěpána. Kubičku, jaké byly mafiny?
1: Musím pokru. Ahoj.
0: Já jsem totiž uvítala kolegu takovým jako, jak to říct, uplatečkem.
1: Uplateček, hezky, no. Jak se říká, neberu úplatky, nebo se z toho zblázníš, tak v tomto ohledu ty úplatky budu velmi rád brát a nosit častěji.
0: Já jsem chtěla říct, ty jsi je nebral, ty jsi je sežral.
1: No tak Ježíš Maria, se tady rozumíš, nabízíš.
0: No jasně, blbý kdo dává, blbější kdo nebere.
1: Bych tady náhodou, kdybych zaváhal, pak by to mohla tady zežrat Zuzka, že jo?
0: Zuzka dostala.
1: No, to neznamená, že ten poslední můj kousek by jako neschupla, že?
0: To je pravda, já jsem přinesla 3 a já jsem si původně myslela, že je s ním normálně sama, prostě klasicky, že jo, sobecky. No, pak vidím Zuzku, říkám, chudák Zuzka, prostě.
1: vypadá blbě, dámy.
0: Pak přijdeš ty a říkám, ježiš, a ten Kubík, ten vypadá ještě hůř, ne? Ne, prostě jsem si chtěla pochlubit, protože se mi to fakt povedlo, jako já, ne, že bych byla nějaká pekná, jo, nejsem úplně peče celá Evropa. Ale tohle bylo takový jako jednoduchý.
1: Do života se to hodí.
0: Jo, hele, muž si nestěžuje.
1: Chápu.
0: A víš, proč si nestěžuje? Protože já, teď jak ti to předám, odjíždím do Českého Krumlova a vrátím se až v pondělí.
1: No já jsem myslel, že jdeš jako z dalšího arku.
0: Ne, ale takhle, mám tam, no. Takže tímto ti to předávám.
1: Já ti děkuju, šťastnou cestu, možná když budeš mít kliku, už by ti nemuselo tolik pršet.
0: To by bylo super, no a tím pádem zítra tady bude Ondra Vodný místo mě, no a s vámi, milí posluchači, se uslyšíme zase v sobotu.
1: Tak se budeme těšit, měj se krásně.
0: Taky se budu těšit. Ahoj. Ahoj. Evropa 2.

0: se blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Maximum tvý muziky. Evropa 2. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way.

0: Ladíte Evropu 2, 11. hodina je tady, pojďme na zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
1: Hezké dopoledne. V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu. Ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánovaná od 21. do 25. června. Fotbalové mistrovství světa, které ve čtvrtek zahájil duel Mexika s Jihoafrickou republikou, bude největším biznesem v dějinách světového sportu. Šampionát podle údajů FIFA vynese organizaci v přepočtu 240 miliard korun. Informuje o tom server novinky.cz.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever. Odstavený vůz po nehodě je na 48,5 kilometru. Na Českolipsku na silnici 9 na vjezdu do obce Nový Bor bouralo osobní vozidlo a na Uhersko-Hradišku se došetřuje nehoda v Bojkovicích v Komenského ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je polojasno až oblačno, na severovýchodě může pršet, srážky pak ustanou ve večerních hodinách. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a slovo právě teď bere Kuba Štěpán.
0: Proč si mozek pamatuje trapasy mnohem líp než vlastní úspěchy? Za chvíli si řekneme, proč má právě naše hlava archiv o studiu otevřený 24 hodin denně. Tak užívejte víkend a držte vlnu. My jsme Evropa 2. Evropa 2.

Hezké sobotní dopoledne, posloucháte Evropu 2. Je zajímavé, jak zvláštně funguje naše paměť. Můžete v práci zvládnout skvělou prezentaci, vyřešit problém, pochválí vás šéf a večer si stejně nejvíc vybavíte, že jste při odchodu řekli naschle člověku, který zjevně nikam neodcházel. V Americe se znovu řečilo, proč si lidé tak často pamatují hlavně trapné situace. Překvapivě mozek si silněji ukládá věci, které jsou spojené s emocemi. A trapas je emoční ohňostroj, stud, překvapení, panika, vnitřní křik, všechno najednou. Úspěch je příjemný, ale trapas si mozek uloží jako důležitou výstrahu. Tohle už prosím nikdy. Proto si po letech vybavíme, jak jsme někoho oslovili špatným jménem, zamávali cizímu člověku nebo tlačili dveře, na kterých obrovským písmem stálo táhnout. A naše úspěchy ty si často musíme připomínat skoro násilím. Takže až si večer zase vzpomenete na nějaký trapas, třeba z roku 2014, buďte úplně v klidu, nezbláznili jste se. Jen váš mozek vede archiv ostory s velmi dobrým vyhledávačem. Evropa 2.

0: Evropa 9. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxybek.cz. Více na mateřidouška.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
8: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
4: Červnová Mateří Douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
9: Mimon tam všude, kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v Mateří Doušce.
4: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
9: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
4: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
9: Tak to je mega zábavná letní Mateří Douška.
4: Mateří Douška právě v prodeji.
10: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: kde to stojí.
1: Taky v sobotu sledujeme na Evropě 2 provoz. Pozor na D11 na 73,5 kilometru směrem do Prahy. U Lázní Bohdaneč stojí v odstavném okruhu osobní vozidlo s poruchou. V Havlíčkově Brodě se srazilo nákladní vozidlo s osobním v ulici Humpolecká. A z Prahy hlásíte nehodu dvou aut v ulici Jihozápadní Římská 4. Díky, Jardo, za info. Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Ve Francii přibývá restaurací, které svým hostům zakazují používat mobilní telefony u stolu. Ne proto, že by neměli Wi-Fi nebo že by tam nebyl signál. Chtějí, aby si lidé během jídla skutečně povídali. Majitelé podniku tvrdí, že se často stávalo, že u jednoho stolu seděli třeba 4 lidé a každý koukal do svého telefonu. Místo rozhovorů se scrollovalo, fotilo, kontrolovali se zprávy. Proto některé restaurace zavedly jednoduché pravidlo během jídla mobil stranou. Překvapivě si tento koncept získává stále více příznivců. Hosté popisují, že se díky tomu víc užívají společnosti, užívají si víc atmosféry a samozřejmě si vychutnají i samotné jídlo. A mnozí přiznávají, že po pár minutách jim telefon vlastně vůbec nechybí. A možná je to dobrý test i vztahu. Když si bez mobilu u večeře pořád máte co říct, gratuluju. Našli jste víc než jenom signál. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková připravila nové zprávy na 12. hodinu.
1: Hezké poledne. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měli místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Uvedl, že bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku. Z italských Benátek se budou moci turisté ode dneška dostat na chorvatský ostrov Lošin hydroplánem, informovala o tom agentura APA. Tento projekt ale podle ní bude primárně zaměřen na luxusní cestovní ruch. Let pro dva cestující bude stát okolo 3000 eur. I tak už nyní poptávka převyšuje nabídku. Tenistku Barboru Krejčíkovou dnes čeká na travnatém turnaji v Hertogenboši boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka, která plní roli nasazené osmičky, se utká s Polkou Magdou Lineteovou. Jiří Lehečka bude hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista teprve dozví.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň máme sraženou zvěř, konkrétně na 63. a půltém kilometru. Na Brněnsku do vjezdu, na vjezdu do obce Mokrá Horákov, tak tady policisté zasahují u nehody osobního vozu a cyklisty. A dejte pozor i na Českobudějovicku, kde máme odstavený vůz po nehodě na silnici 146 na vjezdu do obce Hosín.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je polojasno až oblačno, na severovýchodě se může objevovat déšť či přehánky, ty pak ustanou v pozdějších odpoledních hodinách. Na teploměrech naměříme většinou od 19 do 23 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte Evropu 2 a krátce po 12. taky Kubu Štěpána.
0: Někdy ještě ani nevejdeme mezi lidi a hlava už má jasno, jestli se zapojí nebo nenápadně zmizí. Za chvilku si povíme, proč je mozek v sociálních situacích rychlejší než naše odvaha. Tak buďte na dosah, my jsme Evropa 2.

0: Tady je vaše Evropa 2. Znáte ten moment, kdy jdete někam mezi lidi a během vteřiny řešíte, jestli se k někomu připojit nebo radši předstírat, že máte třeba v telefonu strašně důležitý e-mail? Nový výzkum z Izraele ukazuje, že mozek si podobné sociální rozhodnutí může chystat ještě dřív, než se vůbec pohneme. Zkoumalo se to na žebřičkách, tedy malých rybách, a ukázalo se, že aktivita v mozku se začne měnit několik sekund před tím, než se ryba přiblíží k jiné. Jinými slovy, navenek se ještě nic neděje, ale hlava už má plán, jdu do kontaktu. U lidí to samozřejmě nefunguje úplně stejně, ale princip je zajímavý. Sociální chování nezačínáš ve chvíli, kdy někoho oslovíme. Mozek se situaci vyhodnocuje dopředu. Možná proto někdy vejdeme do místnosti a skoro hnedka víme, jestli máme chuť se zapojit nebo hledáme nejbližší únikovou trasu. A vlastně to vysvětluje i běžný peklo na ulici. Vidíte známýho už z dálky a mozek okamžitě spustí výpočet pozdravit, nepozdravit, poznal mě, nepoznal, koukat do výlohy nebo co mám teďka dělat. Sociální život je někdy náročnější než daňové přiznání. A na rovinu teda má to horší nápovědu. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Teď se fotím já.
13: Řekni Epet.
14: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
13: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
14: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
11: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
15: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když řeknu, že mě něco zdrželo, vyčistil jsem právě od zločinu Detroit.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme zkontrolovat provoz. Dvě osobní vozidla se srazila v obci Ochos u Brna v ulici Pastýřky, v Liberci opatrně v ulici doktorky Milady Horákové. Záchranné složky zasahují po střetu osobního vozu s chodcem. Na silnici 54 u Sobulky na Horonínsku je po dopravní kolizi kyvadlový provoz a v Praze je více aut na Nuselském mostě ve směru do centra. Zdržení je do 10 minut. Buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Slavie. Maximum nový muziky.

0: je Evropa 2. Představte si, že čmeláci možná vypadají jako roztomilé létající bambule, které se jenom motají kolem kytek, ale ve Finsku ukázali, že v hlavě toho mají víc, než bychom čekali. Vědci z univerzity v Oulu zkoumali, jestli si dokážou poradit s úplně novým problémem. A výsledek teda hodně překvapil. Čmeláci měli dosáhnout na sladkou odměnu, která byla moc vysoko. Nestačilo k ní jenom přiletět. Museli posunout malý míček na správné místo, vylézt na něj a teprve potom se dostat k cíli. A někteří to zvládli sami bez tréninku. To je překvapivý zejména proto, že u takhle malých mozků se dlouho počítalo spíš s instinktem než s přemýšlením. Jenže čmeláci ukázali, že umí problém vyhodnotit, spojit si věci dohromady a najít řešení. Takže až příště uvidíte čmeláka, jak naráží do okna, v žádném případě ho nesuďte. Možná jenom testuje jiný přístup. A upřímně, pořád je to výkon. Ono posune míček kvůli nektaru. My někdy nezvládneme otevřít jogurt, aniž bychom ho měli na tričku, že? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Gen-con. Kids, don't say a word.
3: Od režiséra Guye Ritchieho přichází do kin akční thriller Šedá zóna, odehrávající se v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Ritchie zůstal věrný svému rukopisu, když opět namixoval luxusní koktejl plný napětí a humoru s příchutí lehce cynického pohledu na svět moci a peněz. Příběh filmu sleduje dva specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně legálnosti. Jejich nejnovější misí je zajištění bezpečné únikové cesty pro vysoce postavenou vyjednavačku.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
2: You know I can.
3: Trio se záhy velmi rychle ocitá ve hře o ukradené miliardy dolarů a musí vymanévrovat ze sítě, kterou na ně nastražili bohatí a nebezpeční zločinci.
5: I just told you. It's Silk.
3: Guy Ritchie rozjel prostřednictvím Henryho Cavilla, Jakea Gyllenhaala a Aisy Gonzalez riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití, kde každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
6: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Snímek Šedá zóna je premiérově v kinech.
6: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
7: Lick every stamp.
6: 3, 2, 1.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmu, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chillzony, Foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární golman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.

0: Jste s Evropou 2, Zuzka Kozáková nachystala čerstvé zprávy na 13. hodinu, pojďme do nich.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Vláda se chystá zařadit na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí by se pak mělo dostat na seznam zkoumaných látek. Nebude je tak možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné konopnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat v pondělí. Zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí se připojí k dnešnímu 19. ročníku Pražské muzejní noci. Letos poprvé se k akci přidá Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Doprovodný program začne před muzeem Prahy v 16 hodin. Jeho součástí budou mimo jiné koncerty a videomapping. Muzea a galerie budou přístupné nejčastěji od 18 nebo 19 hodin do půlnoci. Basketbalisté Nymburka dnes mohou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a nyní se pokusí uspět i na soupeřově palubovce. Zápas je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D2. Na trase Lanžhot Brno je odstavené vozidlo na 55. kilometru. Další nepojízdné vozidlo je na D5, a to ve směru na Plzeň na 17. kilometru. Bouralo se na Znícku na silnici 49 na vjezdu do Vizovic.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá polojasná až oblačná obloha, může se objevovat déšť či přehánky zejména na severovýchodě. Srážky pak ustanou později odpoledne a na večer. Teploty se drží v rozmezí od 19 do 23 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte stále Evropu 2 a stále Kubu Štěpána.
0: Dlouhá pracovní doba nám možná bere víc než jenom volný večer. Čerstvá analýza ukazuje, že přes časy se časem nemusí zapisovat jen do docházky, ale i do pasu u kalhot. Podrobnosti se dozvíte za pár minut.

0: Zdravím vás, posloucháte Evropu 2. V Anglii se znovu řeší, jak moc nám práce zasahuje do zdraví. Nová analýza spojila dlouhou pracovní dobu s vyšším rizikem obezity. Neznamená to, že kdo zůstane v práci déle, automaticky přibere. Spíš jde o to, že když člověk tráví v práci příliš mnoho času, často mu pak chybí energie na pohyb, spánek i normální jídlo. A když se na tím ale jako fakt zamyslíme, dává to smysl, protože když skončíte pozdě večer, málo kdo si doma nadšeně chystá lehkou večeři, jde si zaběhat a ještě si pogratuluje k vyváženému dni, že jo. Často vyhraje rychlé jídlo, gauč a slavná věta, tak já začnu zítra. Do toho se přidává stres, který může rozhodit spánek, chuť k jídlu i celý denní režim. Proto se v Británii znovu mluví o kratším pracovním týdnu a lepší rovnováze mezi prací a osobním životem. Takže až někdo řekne, že sedět v práci do večera je známka výkonu, možná má pravdu. Jen tělo si ten výkon neukládá do životopisu, ale rovnou do pasu u kalhot. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: We are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Evropa 2.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
3: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když přecházím ulici, auta se musí rozhlédnout na obě strany.

0: Právě kde to stojí.
1: Se zdržením počítejte na D1, a to na trase z Prahy do Vyškova. V Brně se tvoří nárazové kolony od 192. kilometru, popojíždět budete až na konec omezení, a to ke sjezdu na D2. Komplikace jsou taky ve Zlíně na třídě Svobody, kde se srazila dvě osobní vozidla. Tři vozy se střetly v Plzni v ulici Folmavská a v Praze je více aut momentálně na Nuselském mostě směrem do centra, a pozor i v ulici Jihozápadní Římská 4, kde se střetlo osobní vozidlo s cyklistou. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Macy, DJ Brian, DJ Flux. Už dneska od

0: Hezké odpoledne, posloucháte Evropu 2. V Brazílii se zaměřili na zdánlivou drobnost, která ale o našem zdraví může říct docela hodně. Dosolování jídla přímo u stolu. Tady ten moment, kdy člověk ještě ani neochutnal, ale ruka už automaticky sahá po solničce. Ukázalo se, že tenhle zvyk je častější u mužů než u žen. U mužů šlo přibližně o 12,5%, u žen kolem 9%. A nejde jenom o chuť. Nadměrné solení může souviset s vyšším tlakem a dalšími zdravotními riziky, hlavně teda ve vyšším věku. A je na tom zajímavý, jak vlastně automaticky to někdy děláme, že jo? Solnička na stole funguje skoro jako reflex. No někdo sahá po mobilu, někdo po klíčích a někdo po soli, jako by bez ní oběd nemohl vlastně začít, že jo? Tak možná by k tomu stačil malý test, nejdřív ochutnat, potom solit, protože dosolovat jídlo před ochutnáváním je trochu jako napsat recenzi na film podle plakátu. I když u některých omáček člověk tuší zápletku už podle barvy, že? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech. This song
2: changed my life. Příběh filmu Srdcovka se odehrává v Irsku a na mezinárodním filmovém festivalu v Dublinu si rovnou odbil světovou premiéru. Srdcovka je hudební komedie režiséra Johna Carneyho, který prorazil s filmem Once oceněným Oscarem za píseň Falling Slowly.
3: Can I make a suggestion?
4: Where do you go, like? Never gonna run if you don't want.
2: So good. V Carneyho novince Srdcovka se v roli Ricka objeví Paul Rudd, Dannyho si zahrál Nick Jonas. Rick se živí jako svatební zpěvák, jenž nikdy neprorazil. Naproti tomu Danny si slávu zažil a jeho hvězda teď pomalu, ale jistě vyhasíná. Ti dva na sebe natrefí během společného vystoupení a následného nočního jamování. Během nějž dojde i na jednu z Rickových rozpracovaných písní.
3: And you are too good for that wedding band.
2: O pár měsíců později s ní Danny ovládne hit parády.
5: You don't recognize it?
6: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
2: Rick se proto rozhodne nezůstat stranou a vydá se na cestu za spravedlností. V komediálním souboji o uznání a autorská práva, ale riskuje to nejcennější a tím je vztah s rodinou a přáteli.
3: That's my song.
5: I wrote it. Do you think it is easy?
2: Hudební film Srdcovka je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
8: Evropa 2.
1: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
8: Evropa 2.

0: Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek. V roce 2024 jich bylo asi 12%. V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V Jihlavě už zítra nastoupí čeští volejbalisté proti týmu z Dánska. Češi na úvod turnaje Evropské ligy porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Zítřejší zápas s Dánskem je na programu od 17 hodin.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Nárazově se do kolony můžete dostat na dálnici D1 od stého 83. kilometru ve směru na Brno. Na D2 opatrně na trase Lanžhot Brno na 55. kilometru je odstavené vozidlo. Na Přerovsku na vjezdu do Skaličky boural osobní vůz.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: I během odpoledne počítejte s polojasnou až oblačnou oblohou. Pršet může místy na severovýchodě, srážky pak ustanou během odpoledne a večera. Teploty se aktuálně drží v rozmezí od 19 do 23 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte sobotní Evropu 2 a slovo právě teď bere Kuba Štěpán.
2: Randění už dneska není jenom o sympatiích, někdy se bere skoro jako trénink, a to doslova. Jak k randění přistupuje generace Z, budete se dívit se mnou. Za chvilku řeknu detaily. Buďte na dosah, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Randění je dneska disciplína, na kterou by se pomalu hodil tréninkový plán. Co říct na začátku, jak dlouho koukat do očí, kdy vytáhnout vtipnou historku a kdy radši mlčet, aby člověk nepůsobil jako někdo, kdo si před schůzkou googlil v uvozovkách, jak být přirozený. V Americe se proto u Gen Z mluví o takzvaných tréninkových randíčkách. Někteří mladí jdou schválně na schůzku s někým, kdo je tolik nepřitahuje, aby si zkusili konverzaci, zbavili se nervozity a získali určitou jistotu před randíčkem, na kterém jim opravdu záleží. Je to trochu jako zkouška na nečisto. Člověk si ověří, že zvládne mluvit, přežije trapný ticho a nerozsype se u otázky, a co rád děláš? Na druhou stranu to otevírá i otázku, jestli je fér brát rande jako trénink, když ten druhý to může myslet vážně. Možná je ale dobrý si připomenout, že rande není zkouška z cizího jazyka například. Když se povede, super, když ne, svět se samozřejmě nezboří. Maximálně si oba odnesete historku, kterou jednou budete vyprávět někomu jinému. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
13: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jubi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
14: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
13: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
14: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
13: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
12: Mateří douška právě v prodeji.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
16: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
17: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
18: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
19: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: stojí.
1: Taky o víkendu sledujeme na Evropě 2 dopravní situaci. Nehoda dvou aut vás zbrzdí v Liberci v ulici Unisy. Podobně je tomu na silnici 34 v Jindřichově Hradci u kruhového objezdu s ulicí Jáchymova. Díky Lidu za zprávu. V Praze je silnější provoz na Štěrboholské spojce ve směru na Průmyslovou. Zdržení je do 5 minut a nehody se vyšetřují v ulici Bubenická, kde se střetly dva vozy. A pozor, je v ulici Podleská. I v tomto případě bourala dvě osobní vozidla a na místě jsou záchranné složky. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: S váma je víkendová Evropa 2. Elektrická kytara není jenom nějaký hudební nástroj, je to určitý symbol. Stačí pár akordů, trochu zkreslení a člověk má pocit, že by mohl změnit svět, založit kapelu nebo aspoň stát v garáži jako nějaká rocková hvězda. Ve Spojených státech se připomíná jako kulturní ikona, která ovlivnila hudební styly rock, pop, blues, punk i metal. Pro někoho byla cestou na velká pódia, pro jiné začátkem období, kdy rodiče doma několik let poslouchali stejné tři akordy. Její kouzlo je v tom, že někdy stačí jediný riff a skladbu poznáte okamžitě. A možná proto elektrická kytara pořád funguje. Zapojíte kabel, hrábnete do strun a sousedi hned vědí, že se u vás doma rodí legenda. Stačí prostě zapojit, pořádně hrábnout do strun a člověk se na chvilku cítí opravdu jako rocková hvězda. Až teda do momentu, kdy z vedlejšího pokoje přijde věta: nemůžeš si prosím tě dát sluchátka? Evropa 2.
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.

0: V uších máte Evropu 2. Čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Hezké odpoledne. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měli místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Uvedl, že bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Informují o tom Novinky.cz. Fotbalové mistrovství světa, které ve čtvrtek zahájil duel Mexika s Jihoafrickou republikou, bude největším biznesem v dějinách světového sportu. Šampionát podle údajů FIFA vynese organizaci v přepočtu 240 miliard korun.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Začneme na D6 na trase Cheb Karlovy Vary je odstavené vozidlo na 134. kilometru. Na dálnici D11 pak projíždějte opatrně na 67. kilometru a to na trase Praha Jaroměř Sever. Máme tu sraženou zvěř.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, místy s deštěm a teplotami do 23 stupňů. A v neděli to bude podobné. Bude převládat oblačnost, přechodně však může být místy polojasno. Pršet bude na severu a severovýchodě. K večeru hlavně na jihu očekáváme, že oblačnost začne ustupovat. Nejvyšší denní teploty se budou držet většinou mezi 16 až 20 stupni. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. Krátce po 15. pokračuje Kuba Štěpán.
0: Ukazuje se, že lidé chtějí za své peníze hlavně něco prožít. A možná to není náhoda, některé věci vám zaplní byt, ale jiné vám zůstanou v hlavě mnohem déle. Víc povím v dalších minutách na Evropě 2.

0: Společnost vám dělá Evropa 2. Zdá se, že lidé letos raději sbírají zážitky než nějaké věci do bytu. V průzkumu uvedlo 88% lidí, že by peníze raději dali na koncert, výlet, festival nebo víkend pryč, než případně si koupili nové vybavení domácnosti. A jo, dává to smysl. Polička, váza nebo nový koberec určitě potěší, ale po pár dnech si na ně člověk zvykne, zatímco dobrý výlet, společný večer nebo koncert si v hlavě nesete mnohem díl. Možná proto dnes víc lidí řeší, co zažijou, ne co si postaví do obýváku, protože nová komoda je určitě super, ale historku o tom, jak jste se spontánně vydali na víkend a všechno se pokazilo přesně tím zábavným způsobem, z ní prostě nevymáčknete. Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek konce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
9: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ. Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když jdu darovat krev, odmítnu injekční stříkačku. Místo ní vyžaduji ruční zbraň a vědu.

0: to stojí.
1: Na zdržení se připravte na D1 ve směru z Prahy do Brna. Zpomaluje se před mostem Šmejkalka na 24. kilometru, kde je omezení. Pozdržíte se na D10 na trase z Mladé Boleslavy před Prahou. U Černého mostu je vozovka zúžená. V Praze je pak silnější provoz na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Nehoda cyklisty se došetřuje v ulici Jihozápadní Římská 4. Dva vozy se srazily v Ostravě v ulici Plzeňská a pozor na trase z Nového Města nad Metují do Náchoda. Za Vrchovinami stojí za zatáčkou nepojízdné vozidlo. Tak ať už jdete kamkoliv, přeju šťastnou cestu. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte Evropu 2. Léto, večírky, festivaly, zahrádky, drinky, prostě všechno, co na fotce vypadá lépe, než ve výsledku chutná. V Americe se ale u mladších lidí objevuje trend, že alkohol úplně neodmítají, jen k němu přistupují více promyšleně. Nejde o to, že by všichni najednou přišli na vodu s citronem a tvrdili, že je to nějaký nový adrenalinový sport. Spíš se víc hlídají, kolik pijí, kdy pijí a proč vlastně pijí. Chtějí si užít večer, ale ráno si pamatovat nejen cestu domů, ale ideálně i vlastní věty. Souvisí to samozřejmě se zdravím, spánkem i psychickou pohodou. Mladší generace nechce nutně přijít o společenský život, jenom nechce, aby každá sobota končila slibem už nikdy. A další pátek měl ten slib pokračování, takže trendem není nuda, ale větší kontrola. Dát si drink, ale nejet, jak se říká, na autopilota. A hlavně nemuset ráno skládat detektivku z fotek, účtenek a zpráv typu prosím tě, co jsem to včera říkal? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární golman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy. Game.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Je to tak, hezké odpoledne u zpráv. Vláda se chystá zařadit na seznam zakázaných návykových látek 2 opioidy. Celkem 17 substancí by se tak mělo dostat na seznam zkoumaných látek. Nebude je tak možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné konopnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat v pondělí. Zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí se připojí k dnešnímu 19. ročníku Pražské muzejní noci. Letos poprvé se k akci přidá Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Doprovodný program začne před Muzeem Prahy v 16 hodin. Jeho součástí budou mimo jiné koncerty a videomapping. Muzea a galerie budou přístupné nejčastěji od 18 nebo 19 hodin do půlnoci. Basketbalisté Nymburka dnes mohou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a nyní se pokusí uspět i na soupeřově Palubovce. Zápas je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 201,5 kilometru máme v pravém pruhu kus dřeva. Další komplikace hlásí most v Žatecké ulici, kde se došetřuje nehoda, stejně tak na Semilsku na vjezdu do Karlovic.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je polojasno až oblačno, místy prší, zejména na severu.

0: Posloucháte Evropu 2. Na vzestupu je takzvaná tichá turistika. Není to žádná věda, prostě vyrazíte ven bez hudby, nebudete poslouchat žádný podcast, nebudete mít sluchátka a neustále koukat do telefonu. Princip je jednoduchý, nechat mobil v kapse a vnímat okolí, les, řeku, město, vítr, kroky, ruch kolem sebe. Nesledovat žádný notifikace, nesledovat, jestli vám ten playlist sedí a samozřejmě být bez potřeby každých pár minut něco fotit. Lidé, kteří to zkouší, často popisují větší klid. Najednou si všímáte detailů, které jinak přehluší sluchátka, třeba šumění stromů, zpěv ptáků, nebo toho, že do kopce dýcháte jako parní lokomotiva. Možná právě v tom je to určitý kouzlo, si říkám. Na chvilku vypnout telefon a zjistit, že svět venku pořád funguje. Dokonce i bez našeho komentáře na Instagramu ve storíčku. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Poslouchej Cash Evropu 2.
1: Evropa 2.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
8: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
12: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlíka. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2,5 tisíce, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
13: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když jsem připraven vstát, řeknu slunci, aby vyšlo.

0: kde to stojí.
1: Komplikace jsou na D6 na trase Karlovy Vary Cheb. U sjezdu na Dolní Dvory došlo na 154. kilometru k nehodě osobního vozu. Místem ale projedete bez zdržení. Postojte si ale v Praze. Silnější provoz je na Štěrboholské spojce směrem na Průmyslovou. Taky hlásíte více aut v Evropské ulici směrem do centra. Nehoda dvou aut se došetřuje v ulici Vlastiborská. Díky Michale za info. Plný je Nuselský most před Legerovou ulicí. Tady je to na 10 minut a kratší zdržení vás čeká i ve Vilzonově od hlavního nádraží k muzeu. Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní. A šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Tohle zná úplně každý. Potkáte člověka, který ho bezpečně znáte, víte, odkud ho znáte, vybavíte si společný zážitky, možná i to, kde jste spolu naposledy seděli, jenom si nespomenete na jméno. A začne vnitřní panika. Usmíváte se, přikivujete, mluvíte opatrně a doufáte, že nebude potřeba ho nějak oslovit. Hlava mezi tím jede naplno, ale místo jména nabízí jenom ticho a náhodný návrhy typu Petr, Pavel nebo ten z té akce. Prostě pod tlakem paměť je zaseknutá. Když se moc snažíme vzpomenout, mozek nám to někdy spíš zkomplikuje, jakmile rozhovor skončí, napětí povolí a pozor, jméno najednou vyskočí samo. Takže to není tím, že byste měli špatnou paměť. Ta informace tam většinou je, jen se zrovna tváří, že není doma. A ozve se přesně ve chvíli, kdy už je vám úplně k ničemu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
3: Od režiséra Guye Ritchieho přichází do kin akční thriller Šedá zóna, odehrávající se v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Ritchie zůstal věrný svému rukopisu, když opět namixoval luxusní koktejl plný napětí a humoru s příchutí lehce cynického pohledu na svět moci a peněz.
2: They work between the moral and the immoral. The black.
3: Příběh filmu sleduje dva specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně legálnosti. Jejich nejnovější misí je zajištění bezpečné únikové cesty pro vysoce postavenou vyjednavačku.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
2: You know I can.
3: Trio se záhy velmi rychle ocitá ve hře o ukradené miliardy dolarů a musí vymanévrovat ze sítě, kterou na ně nastražili bohatí a nebezpeční zločinci.
5: I just told you. It's Silk.
3: Guy Ritchie rozjel prostřednictvím Henryho Cavilla, Jakea Gyllenhaala a Izzy Gonzalez riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití, kde každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
6: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Snímek Šedá zóna je premiérově v kinech.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
8: Lube every wheel.
9: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Hezké sobotní odpoledne. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by obézním dětem mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Konkrétní podmínky stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv v zatím neukončeném správním řízení. Oproti roku 1991 je obézních dětí 4násobek. V roce 2024 jich bylo asi 12%. V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů.

0: přijíždějte s odstaveným vozem na Krajnici na 288. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je polojasno až oblačno, na severovýchodě může pršet, teploty nepřekračují 23 stupňů. Zítra bude převážně oblačno, místy polojasno, na severu a severovýchodě může pršet. Srážky ustanou pak během odpoledne a k večeru se vyjasní zejména na jihu území. V průběhu dne naměříme nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte stále Evropu 2 a stále Kubu Štěpána.
2: Do hudebního šrapnelu zaměří song, který se většina okamžitě spojí se seriálem Smallville. Stačí pár vteřin, člověk je zpátky v době, kdy se zachraňoval svět ještě před domácím úkolem. Co to bude? Počkejte si, tady u nás na Evropě 2.
1: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Revy Zero a jejich song Save Me znáte hlavně jako titulní píseň ze seriálu Smallville. Skladba vyšla na začátku 0. let a přesně sedla k atmosféře seriálu o mladém Supermanovi. Je v ní touha po záchraně, nejistota a pocit, že člověk potřebuje někoho, kdo ho vytáhne z vlastního chaosu. Není to ale vyloženě veselá hymna, spíš takové rockové volání o pomoc s energií, která vás donutí tvářit se, že právě běžíte zpomaleně přes kukuřičný pole v Kansasu. A i když kapela Revy Zero nikdy nepatřila mezi obří světové hvězdy, díky singlu Save Me si zajistili nesmrtelnost, protože někdy stačí jeden seriálový opening a máte větší dopad než celý šatník Clarka Kenta.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
5: Zpátky k muzice.

už dneska večer. Rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: to stojí.
1: Silný provoz brzdí D1 směrem z Brna do Prahy od Divišova až nakonec omezení k mostu Šmejkalka, počítejte s kolonou. V Praze je plná Štěrbohorská spojka od sjezdu z D11. Na Lanový most je čekačka na 10 minut. Postojíte si i na Noselském mostě, a to na trase do centra. V Ruské ulici u křižovatky s ulicí Pod Rapidem se střetly dva vozy. Pád cyklisty šetří v ulici Jihozápadní Římská 4. Podobně je tomu v Rychnově nad Kněžnou v ulici u nemocnice. Díky, Hanko, za zprávu. A zpomaluje silnice 3 z Tábora do Prahy. Nárazové zdržení je u Botic, Olbramovic a taky v okolí Benešova. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: back to the ball girl one time. Společnost vám stále dělá Evropa 2. Ve Velké Británii zjišťovali, jak si lidé věří v investování a ukázalo se, že si moc nevěří. Podle průzkumu jedné firmy má s investováním sebevědomí méně než polovina Britů. Často nejde jenom o peníze, ale hlavně o nejistotu, kde začít, čemu věřit a co je ještě rozumné riziko. Když se k tomu přidávají grafy, složitý pojmy a malé písmo v podmínkách, vlastně není divu, že spousta lidí radši nechá peníze ležet úplně běžně na účtu, že jo? Obecně možná se prostě jenom bojíme, že s penězi uděláme špatný krok, což je pochopitelný. Většina z nás má zkušenost hlavně s tím, že peníze odcházejí sami a bez porady, že? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měli místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Uvedl, že bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Informují o tom Novinky.cz. Fotbalové mistrovství světa, které ve čtvrtek zahájil duel Mexika s Jihoafrickou republikou, bude největším biznesem v dějinách světového sportu. Šampionát podle údajů FIFA vynese organizaci v přepočtu 240 miliard korun.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D6 se pozor ve směru z Karlových Varů na Prahu. Máme tady odstavené vozidlo na 19. kilometru a podíváme se i na D5 ve směru na Rozvadov. Na 128. kilometru máme sraženou zvěř na vozovce.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. V neděli pak bude převážně oblačno. Očekáváme déšť či přehánky zejména na severu a severovýchodě. Večer hlavně na jihu území se vyjasní, no a v průběhu dne pak počítejte s teplotami od 16 do 20 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si krátce po 18. hodině bere Kuba Štěpán.
0: Když se blíží kulaté narozeniny, mozek občas spustí inventuru života i věci, které jsme radši nechtěli otvírat. Proč před kulatinami máme tendence udělat velké změny? I o tom bude řeč tady u nás na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: V uších vám stále vybruje sobotní Evropa 2. Představte si, že lidé ve věku, který končí devítkou, třeba 29, 39 nebo 49 let, mají častější chuť dělat velká životní rozhodnutí. Těmto lidem se říká o sobě těsně před novou dekádou. A když se nad tím zamyslíte, tak to vlastně dává smysl, protože jakmile se blíží kulaté narozeniny, člověk začne bilancovat. Co jsem stihl, co jsem nestihl, jsem tam, kde jsem chtěl být. A proč mám doma pořád ten rotopet, který jsem koupil záchvatu motivace a od té doby stejně jenom na něj hážu prádlo. Tak právě tyhle přelomové roky často spouští chuť něco změnit. Někdo začne cvičit, někdo změní práci, další se rozhodne cestovat nebo konečně udělat krok, který už dlouho odkládal. Ne proto, že by se přes noc změnil celý život, ale protože číslo v občance najednou začne působit jako určitý deadline. Takže pokud vás čeká věk s devítkou na konci a hned chcete změnit práci, účes i životní směr, buďte úplně v klidu. Možná nemáte krizi, jen mozek zahlédl kulatiny v kalendáři a spustil určitou aktualizaci systému. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se v půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu jít ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
2: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když se říká, nikdo není dokonalý, považuji to za osobní urážku.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to vypadá na cestách? Komplikace hlásíte z Roztok u Prahy. V Nádražní ulici došetřují nehodu dvou aut. Podobně je tomu na Frýdeckom místecku na silnici 648 v obci Vojkovice. Další problém pak čekejte na silnici 58 v Kopřivnici, kde jsou všechny záchranné složky u nehody motorkáře. Silnice 35 vás zbrzdí krátce ve Vysokém Mýtě. No a v Praze stále čekejte silnější provoz na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most, kde je omezení a zpomaluje i příjezd z D1 do Prahy u Chodova. Tak šťastnou cestu přeju, Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Stále přibývá mladých lidí, kteří se s osobními nebo emočními tématy obrácejí na AI chatboty. Podle průzkumu mezi lidmi od 11 do 25 let se jim s osobními problémy svěřuje téměř polovina. Vemte si, že chatbot je dostupný kdykoliv. Neskáče do řeči, nehodnotí vás a taky neřekne, teď nemůžu, jsem v tramvaji. Někdy je prostě snaží napsat citlivou věc stroji než někomu blízkému. Zároveň je ale dobré připomenout, že AI může pomoct utřídit myšlenky, ale rozhodně nenahradí kamaráda, nenahradí rodiče ani odbornou pomoc. Je to technologie, ne skutečný vztah. Dřív si člověk psal deník a doufal, že ho nikdo nenajde. Dneska píše chatbotu a doufá, že ho pochopí. A pořád platí, že někdy nejvíc pomůže člověk, který možná neví, co říct, ale aspoň u toho podá třeba sklenici vody. Tak aspoň máte nad čím trochu přemýšlet. Pro dnešek se loučím, mějte se báječně a zítra od 15 hodin se budu těšit. Ahoj!
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Novinky v kinech. This song
2: changed my life. Příběh filmu Srdcovka se odehrává v Irsku a na mezinárodním filmovém festivalu v Dublinu si rovnou odbyl světovou premiéru. Srdcovka je hudební komedie režiséra Johna Carneyho, který prorazil s filmem Once oceněným Oscarem za píseň Falling Slowly.
3: Can I make a suggestion?
4: Where do you go, like? Never gonna run if you don't want. So good.
2: V Carneyho novince Srdcovka se v roli Ricka objeví Paul Rudd, Dannyho si zahrál Nick Jonas. Rick se živí jako svatební zpěvák, jenž nikdy neprorazil. Naproti tomu Danny si slávu zažil a jeho hvězda teď pomalu, ale jistě vyhasíná. Ti dva na sebe natrefí během společného vystoupení a následného nočního jamování. Během nějž dojde i na jednu z Rickových rozpracovaných písní.
3: And you are too good for that wedding band.
2: O pár měsíců později s ní Danny ovládne hit parády.
5: You don't recognize it?
6: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
2: Rick se proto rozhodne nezůstat stranou a vydá se na cestu za spravedlností. V komediálním souboji o uznání a autorská práva, ale riskuje to nejcennější a tím je vztah s rodinou a přáteli.
3: That's my song.
5: I wrote it. Do you think it is easy?
2: Hudební film Srdcovka je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: jako odpoledne.
1: No, dneška jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to jako prém.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte.
1: Show.
2: Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
2: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2. We were staring down disaster.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
1: Jo, já miluju víkendy na Evropě 2.
0: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
1: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Zpátky k muzice.

0: Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Extravaganza.
1: Maximální party na Evropě 2.
0: Dance Extravaganza.

Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.